0: Οι κρίσεις αυτές ανέδειξαν την ανάγκη να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά και αυστηρά μέτρα ασφάλειας των τροφίμων. Ως απάντηση στα προβλήματα που είχαν προκύψει, το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και ενέκρινε τον Γενικό Κανονισμό για την Ομοθεσία των Τροφίμων. Οι προσπάθειες αυτές στόχευαν να προστατεύσουν την υγεία των καταναλωτών και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στην αλυσίδα τροφίμων. Τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», ένα πλαίσιο πολιτικής που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ως στόχο έχει να επιταχύνει τη μετάβασή μας σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων, το οποίο θα πρέπει να έχει ουδέτερο ή θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η στρατηγική προβλέπει διάφορες κρίσιμες ενέργειες. Μειώνει, για παράδειγμα, τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αντιβιωτικών, προωθεί τη βιολογική γεωργία και διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια των τροφίμων. Με τις ενέργειες αυτές, επιδιώκει να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και να βελτιώσει τη δημόσια υγεία. Στόχος της στρατηγικής είναι επίσης να καταπολεμήσει την απάτη στον τομέα των τροφίμων και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων τροφίμων σε κρίσεις όπως οι πανδημίες και τα ακραία κλιματικά φαινόμενα. Καθοριστική σημασία για τη στρατηγική αυτή έχει το σύστημα κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Το σύστημα περιλαμβάνει αυστηρούς κανονισμούς και ελέγχους σε κάθε στάδιο. Στα βασικά στοιχεία περιλαμβάνονται οι κανονισμοί για την υγιεινή των τροφίμων, τα πρότυπα για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, οι έλεγχοι για την υγεία των φυτών, καθώς και οι κανόνες σχετικά με το τι θα πρέπει να αναγράφεται στις ετικέτες των τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία όπως είπαμε ιδρύθηκε το 2002, λειτουργεί ως ο επιστημονικός βραχίωνας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων. Πρωταρχικός ρόλος της Ευρωπαϊκής αυτής αρχής είναι να παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές και εκτιμήσεις κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Η Αρχή αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με την αλυσίδα τροφίμων από το αγρόκτημα ως το πιάτο και δημοσιεύει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις με βάση τις οποίες επικαιροποιούνται η νομοθεσία και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Αρχή συνεργάζεται στενά και με τις Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων των κρατών μελών, ώστε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθείται μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων και να υπάρχει σωστή ενημέρωση όταν όντως διαπιστώνεται ότι υπάρχουν προβλήματα με συγκεκριμένα τρόφιμα. Κάθε φορά που προτείνονται νέα μέτρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τα μέτρα αυτά μέσα από τις επιτροπές του, όπως είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και διασφαλίζει ότι οι προτινόμενοι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζονται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ότι προστατεύουν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Για να μπορεί να προστατεύεται η ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται όλες οι πλευρές να συνεισφέρουν αυτό που τους αναλογεί. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επιστήμονες, η παραγωγή τροφίμων και οι καταναλωτές. Εφαρμόζοντας αυστηρούς κανόνες για τα τρόφιμα και καλλιεργώντας μια κουλτούρα ασφάλειας και υπευθυνότητας για τα προϊόντα που καταναλώνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον κόσμο και διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα στο πιάτο μας είναι ασφαλή, θρεπτικά και ότι παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: De Europese Karel de Grote prijs voor jongeren wordt toegekend aan projecten van jongeren om de democratie in Europa te bevorderen. Deze projecten zijn meestal ook bedoeld om het wederzijdse begrip in Europa en de rest van de wereld te versterken. Dankzij deze prijs krijgen jongeren erkenning voor hun dagelijkse inspanningen om ons bewustzijn over een Europese identiteit te vergroten. De Europese Karel de Grote prijs voor jongeren is in 2008 in het leven geroepen en wordt uitgereikt door het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote prijs in Aken in Duitsland. Elk jaar selecteren nationale en Europese juries één project uit elk EU-land. De nationale winnaars mogen naar de prijsuitreiking in Aken. Daar wordt de winnende top 3 bekendgemaakt. Dit jaar vond de prijsuitreiking plaats op 12 mei. De eerste plaats ging naar het project iLem uit België. Het gaat om de allereerste taal-app die op maat gemaakt is voor vluchtelingen en asielzoekers. In de app wordt taal gebruikt om culturele misverstanden tussen vluchtelingen en het land waarin zij wonen op te helderen en de kenniskloof te dichten. De iLem-app bevat nuttige zinnen, verhalen om de taal te leren, spelletjes en manieren om in contact te komen met andere gebruikers. De bedenkers van de app willen met dit project mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en sociale status samenbrengen. Het idee voor de app kreeg vorm in 2021 onder het motto Gemaakt door vluchtelingen voor vluchtelingen. Twee andere projecten behaalden een gedeelde tweede plaats, namelijk het Mobiele Klimaatmuseum uit Litouwen en de Europese Correspondent uit Nederland. Het Mobiele Klimaatmuseum werd in mei vorig jaar opgericht door Active Youth, een for-purpose organisatie uit Litouwen. Het doel van het project is mensen aanmoedigen om milieubewuster te gaan leven. Het museum bestaat uit 4 mobiele zeecontainers die 4 thema's vertegenwoordigen: de klimaatverandering, de Europese Green Deal, duurzame landbouw en gezonde voeding en praktische tips om minder te consumeren. De tentoonstelling kan ook in andere landen nagebouwd worden. De andere winnaar van de tweede plaats was de Europese Correspondent, een project uit Nederland. Aan dit project uit 2022 nemen 140 jonge journalisten uit heel Europa deel om artikels te schrijven met een Europese invalshoek. Dankzij een team van correspondenten kan op hun website en in hun nieuwsbrief verslag uitgebracht worden over heel Europa. De doelgroep is een community van burgers die verder willen kijken dan hun eigen landsgrenzen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
2: Schengen.
3: Strefa Schengen w obecnym kształcie obejmuje terytoria 27 krajów Europy, 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. W strefie tej obywatele mogą swobodnie przemieszczać się między państwami bez kontroli na granicach lądowych, morskich czy powietrznych. Kontrola graniczna ma miejsce tylko na granicy zewnętrznej, to znaczy na granicy pomiędzy państwem należącym do strefy Schengen a państwem trzecim, na przykład między Polską a Ukrainą. Od niedawna strefa Schengen ma kilku nowych członków. 1 stycznia 2023 roku przystąpiła do niej Chorwacja. Natomiast pod koniec 2023 roku państwa Unii jednogłośnie zgodziły się znieść kontrolę na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich Unii z Bułgarią i Rumunią. Kontroli nie będzie już od 31 marca 2024 roku. Decyzję o zniesieniu kontroli na granicach lądowych państwa Unii podejmą jednak później. Zatem już tylko 2 państwa członkowskie Unii nie należą do strefy Schengen – Irlandia i Cypr. Jeżeli chodzi o Cypr, Unia ocenia aktualnie, czy państwo to spełnia kryteria, by przystąpić do strefy bez granic. Natomiast Irlandia wynegocjowała specjalną klauzulę, zgodnie z którą nie ma obowiązku należeć do strefy Schengen.
2: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
2: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
3: Może jednak w każdej chwili złożyć wniosek, aby do niej przystąpić. Co ważne, prawo do swobody przemieszczania się mają wszyscy obywatele Unii Europejskiej, bez względu na to, czy ich kraj należy do strefy Schengen, czy też nie. Dlatego też przekraczając granicę między państwem członkowskim należącym do strefy Schengen, a państwem członkowskim, które do niej nie należy, obywatele Unii podlegają tylko minimalnej kontroli granicznej. Ma ona na celu sprawdzenie ich tożsamości. Państwa strefy Schengen ujednoliciły warunki i procedury przyznawania wiz krótkoterminowych obywatelom państw trzecich, czyli państw spoza Unii. Dzięki nim osoby te mogą swobodnie poruszać się po całej strefie Schengen przez 3 miesiące w ciągu każdego 6-miesięcznego okresu. Nie wszyscy obywatele państw trzecich muszą jednak ubiegać się o wizę Schengen. Unia zwolniła z tego obowiązku na przykład obywateli Stanów Zjednoczonych i Australii.
2: Schengen.
5: Schengen.
2: Schengen.
3: Obywatel może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, aby udowodnić, że jest prawnym właścicielem biletu na podróż. Jednocześnie należy wspomnieć, że państwa strefy Schengen mogą w drodze wyjątku tymczasowo przywrócić kontrole graniczne. Może tak być w sytuacji, gdy dane państwo stwierdzi poważne zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Państwa strefy Schengen już kilkakrotnie skorzystały z tej możliwości. Na przykład Francja przywróciła kontrole graniczne z powodu zagrożenia terroryzmem.
4: Schengen.
2: Schengen.
4: Schengen.
2: Schengen.
3: A zatem Schengen to nie tylko ułatwienia podróży, ale także gwarancja bezpieczeństwa całej strefy. System informacyjny Schengen to specjalna baza danych, do której dostęp mają policja i inne uprawnione władze publiczne. Mogą do niej wpisywać i pobierać z niej informacje o osobach zaginionych lub poszukiwanych. System ten ułatwia też współpracę organom ścigania z różnych krajów. Dzięki niemu można utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o zewnętrzne granice strefy Schengen. A teraz kilka faktów historycznych. Początki strefy Schengen sięgają roku 1985. Wtedy to 5 państw członkowskich Unii Europejskiej postanowiło znieść kontrolę na granicach wewnętrznych. Inicjatywa ta była konsekwencją rozwoju integracji europejskiej po II wojnie światowej. Państwa członkowskie zniosły granice, aby budować wzajemne zaufanie. Nazwa strefy pochodzi od gminy Schengen w Luksemburgu. To właśnie tam państwa założycielskie podpisały pierwotny układ o zniesieniu kontroli granicznych. Dorobek prawny Schengen, czyli ogół porozumień z Schengen oraz powiązanych z nimi przepisów, jest nieodłączną częścią prawa unijnego od ponad 25 lat. Włączono go bowiem do prawa unijnego w 1997 roku traktatem z Amsterdamu. Obecnie, po niemal 40 latach od podpisania układu z Schengen, ponad 400 milionów obywateli zamieszkujących strefę bez granic może się po niej swobodnie poruszać. Schengen ułatwia nie tylko swobodny przepływ osób w celach zawodowych czy rekreacyjnych. Stymuluje także gospodarkę, a tym samym poprawia jakość naszego codziennego życia. Z tego też powodu jest jednym z największych osiągnięć projektu integracji europejskiej.
7: U Europskoj uniji postoji više vrsta pravnih akata. Neki su obvezujući, a neki nisu. Neki se odnose na sve države članice, a neki samo na nekolicinu. Danas se fokusiramo na jednu važnu vrstu pravnog akta – direktive. Direktiva je pravni akt koji donose institucije Unije i koji je upućen državama članicama. Tim se aktom postavlja cilj koji mora biti postignut. Direktiva je dio takozvanog sekundarnog prava Unije. Sekundarno pravo Unije sastoji se od pravne stečevine koja proizlazi iz načela i ciljeva utvrđenih u ugovorima Europske unije koji su primarno pravo. Ako želite znati više o ugovorima Unije, poslušajte epizodu ovog podcasta posvećenu njima. Vratimo se na današnju temu, direktive, s ovim primjerom. Direktiva Unije o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu. Cilj te direktive je smanjiti utjecaj određenih predmeta od plastike za jednokratnu upotrebu na okoliš. U tu se svrhu od država članica tražilo da smanje ili čak zabrane upotrebu plastike za jednokratnu upotrebu poput tanjura, slamki i čaša. Ta je direktiva objavljena u lipnju 2019. a stupila je na snagu u srpnju 2021. Naravno, taj cijeli proces je trajao. Treba vremena da se direktiva prenese u nacionalno pravo, da se rasprodaju zalihe postojećih predmeta od plastike za jednokratnu upotrebu, te da se priviknemo na nove obrasce potrošnje. Ali ako pogledate oko sebe, staklene i papirnate slamke skoro su potpuno zamijenile plastične. Proces sastavljanja direktive uključuje nekoliko faza. Prvo, Europska komisija iznese prijedlog, nakon čega Europski parlament i Vijeće Europske unije razmatraju i izmjenjuju direktivu. To znači da Europski parlament sudjeluje i u izradi i u donošenju direktiva. Zadnja faza je uključivanje direktive u nacionalno pravo država članica. Taj se proces zove prenošenje. Za razliku od uredbi koje se automatski primjenjuju u svim državama članicama, direktive moraju biti prenesene u nacionalno pravo. Kako se to postiže? Nacionalna tijela svake države članice određuju na koji će način direktiva biti prenesena u nacionalno pravo. To je inače potrebno učiniti u roku od 2 godine od donošenja direktive, ali taj se rok može produljiti ako je potrebno, kako bi se osiguralo da joj se tržište Europske unije i države članice lakše prilagode. Da bi direktiva proizvela učinke, njezini ciljevi moraju biti postignuti na nacionalnoj razini. Nacionalna tijela moraju obavijestiti komisiju o mjerama koje su donijela za njezinu provedbu. Ako to ne učine, komisija može pokrenuti postupak protiv povrede prava zbog nedostatka komunikacije. Direktivama se uvode minimalni standardi koje bi se trebalo postići. No ništa ne sprječava državu članicu da utvrdi strože standarde, kakvi su možda već propisani u njihovom pravnom sustavu. U tom slučaju, države članice naravno imaju pravo utvrditi strože standarde od onih koje nalaže direktiva, no ne smiju ih ublažiti. Dakle, direktivama se postavljaju zajedničke granične vrijednosti kako bi se ujednačila pravila unutar Unije. Ako država članica ne prenese direktivu u nacionalno pravo, komisija može otvoriti postupak protiv povrede prava. Također može otvoriti taj postupak ako država članica nepravilno prenese direktivu. Ako se problem ne riješi nakon prve opomene, komisija može odlučiti želi li uputiti slučaj sudu Europske unije. U nekim slučajevima može zatražiti od suda da uvede financijske sankcije za dotičnu državu članicu. O iznosu kazne mora se odlučiti s namjerom da se osigura da je sankcija proporcionalna i da ima odvraćajući učinak. To bi značilo da kazna mora biti dovoljno visoka kako bi se osiguralo da država članica počne surađivati, odnosno kazna bi trebala biti dovoljno visoka da se državi članici nadalje više isplati surađivati umjesto ignorirati zahtjeve direktive i da ne bude propusta u primjeni direktive u budućnosti. Visina kazne ovisi o financijskim mogućnostima države članice. Cilj nikada nije stvoriti financijske probleme državi članici. To ne bi bilo ni u čijem interesu. Upravo suprotno. Glavna svrha postupka protiv povrede prava je osigurati da država članica primjeni pravo Unije, što je u interesu svih građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
8: Právě teď ve vaší skříni určitě poklidně leží alespoň jedno tričko s příběhem, který pravděpodobně nechcete slyšet. Ruce, které jej vyrobily, patří lidem, kteří jsou přepracovaní, nedostávají odpovídající plat a jsou jim upírána základní práva. Na vypěstování bavlny k výrobě jednoho trička je potřeba půda, chemikálie, energie a přibližně 2700 litrů vody. To vše na kus oblečení, který si na sebe vezmeme jen párkrát. Je dobré pochopit, co vše výroba jednoho trička obnáší. Když si to uvědomíme, vydáme se na cestu, na níž se budeme při nákupech rozhodovat s větším rozmyslem. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu se zabýváme tím, co Evropská unie dělá proti negativním dopadům rychlé módy.
9: Abychom pochopili, jak rychlá móda neustále přibývá, musíme se nejprve podívat sami na sebe a na způsob, jakým nakupujeme nejen oblečení. Z nakupování člověk může mít dobrý pocit. Studie provedené univerzitami Stanford, MIT a Carnegie Mellon totiž ukázaly, že když vidíme nějaké oblečení, které se nám opravdu líbí, náš mozek uvolňuje dopamin, což je chemická látka spojená s potěšením a odměnou. A pokud je zboží levné, je ten pocit ještě silnější.
8: Značky rychlé módy na tomto pocitu založily své obchodní modely. Jako příklad můžeme uvést online platformy jako Shein a Temu nebo globální oděvní značky. Vyrábějí obrovské množství módního oblečení za nízké ceny a velmi rychle je uvádějí do oběhu. A trendy se neustále mění. Nové kousky se v obchodech objevují každý týden. Poselství je následující. Nakup dnes, párkrát si to vezmi na sebe a popojedem. V Evropě se 4 až 9% všech textilních výrobků uváděných na trh zničí, aniž by je kdy měl kdo na sobě. Tak funguje rychlá móda.
9: Každý člověk v Unii každoročně koupí přibližně 19 kg oblečení a vyhodí přibližně 12 kg. Oblečení se rychle najde cestu do našich skříní a stejně rychle je nahradí další levný kousek. Ale zatímco šifra na cenovce je nízká, skutečné náklady pro životní prostředí a dělníky, kteří toto oblečení vyrábějí, jsou obrovské.
8: Podle Evropské agentury pro životní prostředí patří textilní průmysl mezi odvětví, která mají nejhorší dopad na životní prostředí. Je třetím největším spotřebitelem vody i půdy, hned po jídle a bydlení. Pěstování bavlny, která se používá k výrobě tkanin, jako je džínovina, vyžaduje obrovské množství vody a rozsáhlé plochy zemědělské půdy. Pesticidy používané při pěstování bavlny zase ohrožují zdraví zemědělců a lidí žijících v okolí. I samotná výroba má neblahý dopad. Textilní průmysl způsobuje přibližně 20% znečištění čisté vody na celém světě, zejména vypouštěním chemických látek používaných k barvení a úpravě tkanin.
9: Móda také významně přispívá k emisím skleníkových plynů. Oblečení se často vyrábí v dlouhých a složitých globálních dodavatelských řetězcích a než dorazí do našich šatníků, cestuje napříč kontinenty. Mnoho oděvů se vyrábí ze syntetických vláken, jako je polyester a nylon. Jejichž degradace trvá stovky let. Umělé materiály způsobují další potíže – znečištění mikroplasty. Při každém praní syntetických oděvů se do vody uvolňují drobná plastová vlákna. Postupem času se mikroplastů v oceánech nahromadily stovky tun.
8: Ani když oblečení vyhodíme, příběh tím nekončí. V současné době se do nových oděvů recykluje méně než 1% oděvů použitých. Většina se spaluje, zakopává na skládkách nebo vyváží jako odpad. Hory vyřazených kusů rychlé módy cestují mimo Evropu a končí na otevřených skládkách v částech Afriky, kde zahlcují místní systémy a kontaminují půdu a podzemní vody. Neničíme tím jen životní prostředí. Lola Sanchez Caldentejová, bývalá zpravodajka parlamentu pro strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky, uvedla.
9: To, že my máme obchody plné neskutečně levného oblečení, znamená, že dělníci, kteří to oblečení vyrobili, dostali zaplaceno velmi málo. Nemají žádnou jistotu zaměstnání, pracují pravděpodobně v otrockých podmínkách a je dost dobře možné, že se na jejich pracovišti absolutně nedbá na bezpečnost práce.
8: V roce 2013 se zřítila továrna Rana Plaza v Bangladéši a zabila více než 1100 pracovníků. Jednalo se o nejsmrtelnější neštěstí v dějinách oděvního průmyslu. Katastrofa odhalila, v jak nebezpečných a nedostatečně placených pracovních podmínkách vzniká globální móda. Dostala do centra pozornosti na celém světě udržitelnost a spravedlivé pracovní postupy a vyvolala naléhavé otázky ohledně skutečných nákladů levného oblečení. Tyto události jsou již řadu let zdrojem politických diskuzí v Evropě a staví módní průmysl do popředí politické agendy.
9: V roce 2022 předložila Evropská komise strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky. Cílem je, aby do roku 2030 měly oděvy prodávané v Evropě delší trvanlivost, byly snadněji opravitelné a obsahovaly více recyklovaných materiálů. Součástí této strategie jsou některé kroky, které EU podnikla v boji proti negativním dopadům rychlé módy.
8: Za prvé vzniklo nařízení o ekodesignu. Od roku 2024 může Unie díky novým pravidlům pro ekodesign stanovovat minimální normy pro trvanlivost a kvalitu výrobků. V praxi to znamená, že oblečení bude muset být vyrobeno tak, aby se nejen prodalo, ale i vydrželo. Všimli jste si toho, že zipy se často rozbíjí jako první? Podle nařízení o ekodesignu budou muset být součásti, jako jsou zipy a knoflíky, odolnější a snadněji opravitelné.
9: Za druhé je zakázáno ničit neprodané oděvy. Unie nyní zakázala ničení neprodaných oděvů a uplatnila zásadu znečišťovatel platí. To znamená, že značky musí převzít odpovědnost za odpad, který vytvářejí, a podílet se na nákladech na sběr a recyklaci oděvů, které uvádějí na trh.
8: Za třetí má být zaveden digitální pas výrobku. Prostým naskenováním QR kódu spotřebitelé uvidí, odkud pocházejí suroviny, kde se textilie zpracovala a kde byl oděv ušit.
9: Evropský parlament soustavně vyzývá k přechodu od modelu rychlé módy k oběhovému textilnímu odvětví. Europoslanci prosazují, aby oděvy byly navrženy tak, aby vydržely, bylo možné je opravit a ne vyhodit, a na konci jejich životnosti je recyklovat. Parlament svou prací na právních předpisech o odpadech a pravidlech pro udržitelné výrobky přispěl k tomu, aby se tyto zásady proměnily v závazné povinnosti pro členské země Unie i firmy působící na evropském trhu. Delára Burghartová, která stála v čele činnosti parlamentu v oblasti udržitelných textilních výrobků, prohlásila:
8: Jistě, že máme důležité nástroje, díky nimž je nakupování pro spotřebitele transparentnější. Nesmíme ale nechat zátěž jen na bedrech spotřebitelů. Musíme mít povinný regulační základ pro udržitelné textilní odvětví.
9: Takže příště, až si vyberete nové tričko, na chvilku se zastavte. Přečtěte si cedulku. Zjistěte si, odkud pochází a kam půjde, až ho donosíte. Je na čase, abychom změnili naše šatníky. Vybírejme si méně, za to kvalitnějších kousků, které jsou nadčasové a vydrží léta. A pokud chcete ušetřit peníze, zvažte oblečení z druhé ruky. Tak také můžete dát oblečení druhou šanci. Protože každý levný kousek má svou cenu. A tu platí naše planeta a lidé dlouho poté, co se vrtkavá móda zase změnila.
8: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.
10: Promover la integración europea. Aumentar la participación electoral. Resolver problemas locales. Estas son algunas de las prioridades políticas europeas. Oímos hablar de ellas constantemente, pero tenemos que reconocer que en la vida real estos temas parecen un poco abstractos y lejanos, sobre todo para la gente joven. En un esfuerzo por acercarse a un mayor número de jóvenes, la Comisión Europea transformó el antiguo Servicio de Voluntariado Europeo en una iniciativa más amplia, el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Se trata de un programa diseñado para implicar a la juventud en la construcción del futuro de Europa. Se basa en tres objetivos principales: involucrar, conectar y capacitar a las personas jóvenes. Mikaela Shoidrova, antigua diputada al Parlamento Europeo, explica cómo esta iniciativa ayuda a la gente joven a convertirse en ciudadanos y ciudadanas activos.
11: El objetivo principal de este programa es fomentar el compromiso de la juventud y las organizaciones con actividades solidarias, sobre todo en el ámbito del voluntariado. Los participantes tendrán la oportunidad de adquirir experiencia de voluntariado y empezar a participar activamente como ciudadanos y ciudadanas.
10: Y eso no es todo. El Cuerpo Europeo de Solidaridad cuenta ahora con un nuevo sector, la ayuda humanitaria. Esto significa que el voluntariado se puede realizar tanto en la Unión como en comunidades de todo el mundo, como parte de una red global en constante expansión. El antiguo comisario europeo de Juventud, Cultura y Deporte, Tibor Novrocek, lo describe como un gran paso adelante.
12: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries, En un momento en el que crece la discordia y aumentan las divisiones culturales entre países e incluso dentro de las comunidades, esto es más importante que nunca. Queremos consolidar y desarrollar lo que ya hemos hecho en este periodo. Con una novedad importante, proponemos que se respalde también el voluntariado de ayuda humanitaria. Este puede ser el primer paso para crear una comunidad de voluntariado verdaderamente mundial.
13: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
10: ¿Y todo esto qué tiene que ver contigo? Si tienes entre 18 y 30 años, puedes presentar una solicitud para participar en proyectos en más de 60 países y territorios. Los proyectos están clasificados por país, tema y fecha de inicio. Encontrarás toda la información en la página web del Portal Europeo de la Juventud. Si no sabes por dónde empezar, hay incluso un cuestionario para ayudarte a determinar qué actividades encajan con tus intereses. Los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad se dividen en tres grandes grupos: proyectos solidarios, actividades de voluntariado tradicional y voluntariados en el ámbito de la ayuda humanitaria. El nuevo voluntariado de ayuda humanitaria está abierto a personas de hasta 35 años. Todas las ofertas publicadas incluyen datos clave como la fecha de inicio, la duración del proyecto y el plazo de solicitud. También encontrarás información importante sobre quién se puede presentar, la capacitación requerida y, por supuesto, el tipo de trabajo que harías. Para presentar una solicitud solo tienes que aportar dos documentos: un currículum, en el que puedes destacar no solo la experiencia formal, sino también tus aficiones y actividades en grupo, y una carta de motivación, en la que puedes explicar por qué te interesa el proyecto. Elena Degan, coordinadora del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, compartió el siguiente consejo sobre la importancia del aprendizaje no formal.
14: Importante concentrarse sobre todo en la letra motivacional porque...
11: Lo más importante es la carta de motivación. El voluntariado no requiere una amplia experiencia laboral. Lo que cuenta es lo que te lleva a querer participar activamente a escala europea. Tus aficiones, tu experiencia previa en actividades de grupo o tus intereses personales suelen ser más relevantes que tu vida laboral.
14: O los propios personales intereses, piuttosto que el trabajo precedente.
10: Si tu solicitud ha sido preseleccionada, la organización se pondrá en contacto contigo. Luego viene la fase de la entrevista, en la que te informarán de todos los detalles del proyecto: las condiciones de trabajo, la documentación, el reembolso de los gastos del viaje, los requisitos de visado e incluso dónde te vas a alojar. Una vez hayas finiquitado todos los detalles y aceptado la oferta, tu viaje comienza oficialmente. Contarás con el apoyo de la llamada Red de Seguridad de los Voluntarios. En esta red participan organizaciones y personas que ayudan a los voluntarios durante todo el proceso. Está formada por la organización de apoyo, en tu país de origen, que te ayuda a prepararte, se encarga de tu formación y aprueba el proyecto; la organización de acogida, que te da la bienvenida, te proporciona alojamiento, comida y una pequeña asignación, y te ayuda con el desplazamiento; un mentor o mentora local, que te ayudará a desenvolverte en una nueva cultura y a superar cualquier obstáculo; y la agencia nacional, que supervisa el proyecto y comprueba que cumpla las normas del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Como puedes ver, no tendrás que apañártelas por tu cuenta. Los voluntarios y voluntarias suelen trabajar entre 30 y 38 horas a la semana. Pero el Cuerpo Europeo de Solidaridad no es solo un trabajo, sino también una experiencia. Participar en un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad te sumerge de lleno en una cultura. Te ayuda a conectar no solo con los valores locales, sino con los de la Unión Europea. ¿Necesitas ayuda con el idioma local? No te preocupes. Tendrás acceso a cursos gratuitos en línea de todas las lenguas oficiales de la Unión. También recibirás ayuda para instalarte y aprovechar al máximo esta experiencia. El programa ofrece orientación y apoyo en dos etapas clave: la formación a la llegada y la evaluación intermedia. Durante la formación inicial conocerás a otros voluntarios, crearás una red de apoyo y recibirás consejos para adaptarte a tu nuevo entorno. La evaluación intermedia te dará la oportunidad de reflexionar sobre tus actividades, compartir tu experiencia hasta el momento y planear tus próximos pasos. El objetivo es ayudarte a crecer personal y profesionalmente. Para algunos voluntarios, su paso por el Cuerpo Europeo de Solidaridad es solo el comienzo. Adrián Cobo, por ejemplo, nos cuenta a continuación que su experiencia en el cuerpo le llevó a realizar unas prácticas en el Parlamento Europeo.
15: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí, y lo bueno es que, sean cuales sean tus razones, que pueden ser desde bueno, pues aplicar a un voluntariado en el futuro, en un proyecto de voluntariado en el futuro, una beca de doctorado o un año sabático para despejar ideas. Lo bueno que tiene el Cuerpo Europeo de la Solidaridad, lo bueno que tiene el Cuerpo Europeo de la Solidaridad es que te da las herramientas necesarias para que, sea cual sea tu camino, sea cual sea la razón por la que estés ahí, te puedas sentir realizado dentro del proyecto. Y sobre todo, una cosa muy importante, que es que el camino que quieras seguir después, te van a dar la información, las personas, los contactos y todo lo necesario para poder continuar. Yo creo que lo enfoques como lo enfoques, es una oportunidad para conocer otros ambientes, otros espacios, tener contactos, tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes. Yo creo que es lo más importante.
10: Un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad es mucho más que una línea en tu currículum. Para Carmen Sanz, voluntaria en Croacia, supuso un verdadero crecimiento personal.
16: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no? Porque, bueno, aparte de explorar un poquito mi sector laboral, también me he dado cuenta de que hay otras cosas que me gusta hacer. Por ejemplo, siempre me ha aterrado hablar en público y ahora me encanta, se me ha quitado completamente el pánico escénico, porque si he sido capaz de dar clases de español a adolescentes croatas, no hay nada que me frene en esta vida. Básicamente tuve un crecimiento personal muy grande, gané mucha seguridad en mí misma y creo que salir de tu zona de confort y probar en un país distinto al tuyo es totalmente necesario.
10: El Cuerpo Europeo de Solidaridad va más allá de meros proyectos o políticas. Esta experiencia gira en torno a ti, tu historia, tu desarrollo personal y tu lugar en Europa. Si quieres saber más, visita el sitio web del Cuerpo Europeo de Solidaridad y descubre tu próxima gran aventura. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.

0: Em 11 de julho de 1995, as tropas sérvias da Bósnia, lideradas pelo general Ratko Mladic, capturaram a cidade de Srebrenica, no leste da Bósnia, que tinha sido declarada Zona Segura das Nações Unidas. Nos dias que se seguiram, mais de 8 mil muçulmanos, principalmente homens e rapazes, foram assassinados e enterrados em valas comuns. Neste episódio de História e Factos, vamos explorar um dos acontecimentos mais trágicos do final do século XX, o genocídio de Srebrenica. Vamos apresentar uma panorâmica do contexto da guerra na antiga Jugoslávia, dos acontecimentos em Srebrenica e vamos também analisar a forma como esta atrocidade foi reconhecida e recordada em todo o mundo. As origens do genocídio de Srebrenica remontam à dissolução da Jugoslávia no início da década de 90. A Jugoslávia era uma federação socialista composta por 6 repúblicas: Eslovénia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Macedónia e Sérvia. E começou a desmoronar-se após a morte do seu líder de longa data, Josip Broz Tito, em 1980. Tito conseguiu manter um equilíbrio delicado entre os diferentes grupos étnicos da Jugoslávia. No entanto, após a sua morte, aumentaram os sentimentos nacionalistas e a instabilidade política. Em 1991, a Eslovénia e a Croácia declararam independência, o que levou a uma resposta violenta do Exército Popular Jugoslavo, que era predominantemente controlado pelos sérvios. O conflito propagou-se rapidamente até à Bósnia-Herzegovina, a república etnicamente mais diversificada e onde os bosníacos, que são bósnios muçulmanos, os croatas e os sérvios viviam em estreita proximidade. Em 1992, a Bósnia-Herzegovina declarou independência, resultando numa guerra brutal e complexa que envolveu várias facções. Os bósnios de origem sérvia, apoiados pelo governo sérvio e pelo Exército Popular Jugoslavo, procuraram criar uma grande Sérvia através da limpeza étnica dos não-sérvios das zonas sob o seu controlo. Srebrenica, uma cidade no leste da Bósnia, tornou-se um símbolo da brutalidade da guerra. Declarada zona segura pelas Nações Unidas em 1993, deveria estar livre de ataques armados e de ações hostis. Apesar disso, as tropas sérvias da Bósnia cercaram o enclave, impedindo o acesso a alimentos, material médico e ajuda humanitária. Em julho de 1995, a situação em Srebrenica tinha atingido um ponto de ruptura. A cidade estava repleta de milhares de refugiados bósnios que fugiram das zonas circundantes. Estava indefesa e a lidar com uma grave escassez de bens de primeira necessidade. Em 11 de julho de 1995, as tropas sérvias da Bósnia, sob o comando do general Ratko Mladic, capturaram Srebrenica. O batalhão neerlandês das Nações Unidas para a Manutenção da Paz, sediado na cidade, não conseguiu impedir a tomada de controlo. Seguiu-se um massacre sistemático de homens e rapazes bosníacos, enquanto as mulheres, as crianças e os idosos foram expulsos à força da região. Nos dias que se seguiram, cerca de 8 mil bosníacos, predominantemente homens e rapazes, foram executados em Srebrenica e à volta da região. Os corpos das vítimas foram enterrados em valas comuns. Muitas delas foram posteriormente exumadas e novamente enterradas numa tentativa de esconder as provas do genocídio. Milhares de mulheres, crianças e idosos foram deportados à força e entre 20 mil e 50 mil mulheres e raparigas foram vítimas de violência sexual. A comunidade internacional reagiu de forma lenta às atrocidades na Bósnia. Contudo, os acontecimentos de Srebrenica chocaram o mundo e evidenciaram as lacunas da Missão de Manutenção da Paz das Nações Unidas. Em resposta, a NATO lançou ataques aéreos contra as posições sérvias-bósnias, o que acabou por resultar nos Acordos de Paz de Dayton, em dezembro de 1995, levando ao cessar-fogo da Guerra da Bósnia. O Tribunal Penal Internacional para a Ex-Jugoslávia, TPIJ, foi criado para julgar crimes de guerra cometidos durante os conflitos nos Balcãs, nas antigas repúblicas da Jugoslávia. Em 2001, o TPIJ decidiu que o massacre de Srebrenica constituía genocídio e várias figuras fundamentais, incluindo Ratko Mladic e Radovan Karadzic, foram condenadas pelas suas ações nas atrocidades. Em 2009, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que condena o genocídio de Srebrenica. homenageou as vítimas e manifestou a sua solidariedade para com as suas famílias, muitas das quais ainda não conhecem o destino dos seus familiares. A resolução apelou a que o dia 11 de julho fosse reconhecido em toda a UE como um dia de recordação do genocídio de Srebrenica e salientou a importância de reconhecer esta atrocidade para avançar rumo à justiça e à reconciliação. Em 2015, o Parlamento Europeu reforçou a condenação do genocídio com outra resolução que assinala o 20º aniversário do massacre de Srebrenica. Esta resolução salientou a necessidade de os representantes políticos na Bósnia-Herzegovina reconhecerem o passado a fim de trabalharem no sentido de um futuro melhor. Sublinhou a importância do trabalho realizado pelo TPIJ e a necessidade de acelerar os julgamentos por crimes de guerra. Em julho de 2015, durante a sessão plenária em Estrasburgo, o Comissário de Economia e Sociedade Digitais, Günther Oettinger, declarou:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, die Opfer zu schützen."
0: Temos também de reconhecer que a Europa e o mundo, incluindo nós, não fizeram tudo o que estava ao seu alcance para proteger as vítimas. O genocídio de Srebrenica deixou feridas e vestígios não só nos Balcãs, mas em toda a Europa. Deixou marcas profundas na Bósnia-Herzegovina e continua a impor-nos a obrigação moral de não esquecer. O Parlamento solicita igualmente o desenvolvimento de programas educativos e culturais para promover a compreensão dessas atrocidades e manifesta o seu apoio a organizações da sociedade civil, como a Associação de Mães dos Enclaves de Srebrenica e JEPA. Estas organizações desempenharam um papel crucial na sensibilização e na promoção da reconciliação. As resoluções adotadas sublinham o empenho da UE na prevenção desses crimes e na promoção de uma paz e estabilidade duradouras na região. Em reconhecimento da enorme tragédia de Srebrenica, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, em 2024, uma resolução que tornou o dia 11 de julho o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Genocídio de Srebrenica. Este dia é dedicado à homenagem da memória das vítimas e à reafirmação do empenho da comunidade internacional na prevenção de tais atrocidades no futuro. O genocídio de Srebrenica é verdadeiramente um dos capítulos mais sombrios da história recente. Os acontecimentos ocorridos em julho de 1995 realçam o impacto devastador dos conflitos étnicos e a necessidade crítica de uma intervenção internacional eficaz. A comemoração anual do dia 11 de julho não é apenas um tributo às vítimas, mas também um apelo para que o mundo se mantenha vigilante contra as atrocidades do genocídio e da limpeza étnica. É uma recordação solene de que a comunidade internacional deve defender os princípios dos direitos humanos e da justiça para impedir que a história se repita. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Často sa hovorí o právnych predpisoch, ktoré Európska únia prijíma v Bruseli. Čo sa však stane, keď sa porušia? Alebo keď sa členské štáty nevedia dohodnúť na tom, čo tieto právne predpisy pre nich vlastne znamenajú? Vtedy vstupuje na scénu Súdny dvor Európskej únie. Súdny dvor je justičným orgánom únie. A jeho úloha? Zabezpečovať, aby bolo právo EÚ vykladané a uplatňované rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch. To znamená, že krajiny, inštitúcie a spoločnosti dodržiavajú rovnaké pravidlá a že vaše práva ako občana EÚ sú chránené. Súdny dvor sídli v Luxemburgu a skladá sa z dvoch hlavných orgánov. V prvom rade je tu samotný súdny dvor, ktorý zasahuje v prípadoch, keď si vnútroštátne súdy nie sú isté, ako si správne vyložiť právo EÚ. Môžu požiadať o tzv. Prejudiciálne rozhodnutie. Súdny dvor tiež preskúmava určité akty EÚ, aby zistil, či ich netreba zrušiť a prejednáva odvolania proti rozhodnutiam Všeobecného súdu v právnych veciach. Druhým orgánom je Všeobecný súd. Ten sa zaoberá hlavne žalobami podanými jednotlivcami, spoločnosťami alebo organizáciami, najmä ak napádajú rozhodnutia niektorého z orgánov EÚ. Súdny dvor má z každého členského štátu jedného sudcu. Tí môžu rátať s generálnymi advokátmi, ktorí im poskytujú nezávislé právne stanoviská a pomáhajú im tak pri rozhodovaní. Súdne pojednávania sú verejné a tlmočenie je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Prvým predsedom súdneho dvora Európskeho spoločenstva uhlia a ocele bol taliansky sudca Massimo Piloti. Vo svojom inauguračnom prejave v roku 1952 vystihol podstatu súdu týmito slovami.
3: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
2: Naši sudcovia majú jediný cieľ, preukázať, že sú hodnými dôvery, ktorú do nich vložili členské štáty, tým, že urobia všetko, čo bude v ich silách pre naše spoločné blaho. O akých prípadoch teda rozhoduje súdny dvor? Pozrime sa na nich rad za radom. V prvom rade súd rieši prípady, keď niektorý členský štát poruší právo únie. To sa môže stať napríklad, keď členský štát nesprávne vykonáva smernicu EÚ. Po druhé, zasahuje, keď ho o pomoc požiadajú vnútroštátne súdy. Ak si napríklad súd v Taliansku alebo Poľsku nie je istý, ako má interpretovať pravidlo únie, môže požiadať súdny dvor o vysvetlenie. Napokon sa na súdny dvor obracajú tí, ktorí chcú spochybniť rozhodnutie niektorej z inštitúcií únie. Povedzme, že parlament alebo komisia príjmu nariadenie, ktoré porušuje základné práva. Ak sa v tejto veci obrátime na súdny dvor a ten súhlasí, môže rozhodnúť o zrušení takéhoto predpisu. O čom napríklad takto súdny dvor rozhodol? V roku 2017 vyhlásil, že Uber je dopravná spoločnosť a nie len digitálna platforma. Odvtedy sa Uber v Európe reguluje iným spôsobom. Prečo by vás to teda malo zaujímať? Či už nakupujete online, pracujete v zahraničí, alebo sa bojíte o svoje osobné údaje, právne predpisy EÚ ovplyvňujú váš život. A súdny dvor dbá na to, aby sa uplatňovali spravodlivo. Rozsudky súdu vytvárajú precedensy. Formujú budúcnosť politiky EÚ v otázkach, ako sú migrácia, opatrenia v oblasti klímy, práva spotrebiteľov a mnoho ďalších. Takže keď na budúce budete počuť o dôležitom rozhodnutí únie alebo právnom spore týkajúcom sa digitálnych práv, vedzte, že súdny dvor celý proces zo zákulisia sleduje a bráni zásadu právneho štátu v celej Európskej únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
4: Jeste li ikada primili poruku o opozivu prehrambenog proizvoda koji ste kupili u supermarketu i pitali se što biste trebali učiniti? Znate li kako spriječiti kvarenje hrane nakon katastrofe ili izvanrednog stanja? Jeste li ikada otvorili zamrzivač i shvatili da je došlo do nestanka struje te da se sva hrana odmrznula? Jeste li se pitali je li dalje sigurna za konzumaciju? Svi ovi primjeri odnose se na politiku sigurnosti hrane kojom se nastoji zajamčiti visoka razina zaštite zdravlja i života ljudi. Obuhvaća više aspekata, poput higijene hrane, označivanja i ambalaže, te sjedivosti proizvoda. Svake godine 600 milijuna ljudi u cijelom svijetu oboli od 200 vrsta bolesti koje se mogu prenijeti hranom. Kako bi to spriječila, Europska unija primjenjuje neke od najviših standarda sigurnosti hrane u svijetu. U ovoj epizodi saznat ćete više o tome što Europska unija čini kako bi osigurala sigurnost naše hrane. Sigurnost hrane znanstveno je utemeljena disciplina koja sprječava pojavu tvari u hrani koje mogu naštetiti zdravlju ljudi. Odnosi se na sve prakse kojima se čuva kvaliteta hrane s ciljem sprečavanja kontaminacije i bolesti. Njih mogu uzrokovati primjerice nesreće, neprimjerene kontrole, prijevare povezane s hranom ili prirodni događaji. Godišnje se svaka deseta osoba u svijetu razboli od bolesti koje se prenose hranom. One najviše pogađaju mlade i najsiromašnije članove društva. Europska unija nastoji osigurati svojim opsežnim politikama sigurnu i hranjivu hranu, visoke standarde zdravlja životinja i zaštite bilja, te jasne informacije o podrijetlu i sastojcima istaknutima na oznakama. Cilj je zaštita zdravlja ljudi i interesa potrošača. Unija je te politike razvila iz potrebe za jedinstvenim tržištem i kao odgovor na javnozdravstvene krize. Jedan od ciljeva Europske ekonomske zajednice, osnovane 1957. bilo je usklađivanje propisa o hrani kako bi se olakšala trgovina i osiguralo pošteno tržišno natjecanje. Ozbiljni nedostaci u europskoj politici sigurnosti hrane izašli su na vidjelo u 80. i 90. godinama prošlog stoljeća nakon izbijanja kriza poput bolesti kravljeg ludila i kontaminacije dioksinom. Ti su događaji ukazali na potrebu za centraliziranim i strogim mjerama u području sigurnosti hrane. Stoga je Europska unija 2002. osnovala Europsku agenciju za sigurnost hrane i donijela uredbu o općim propisima o hrani. Cilj tih mjera bio je zaštititi zdravlje potrošača i očuvati povjerenje javnosti u lanac opskrbe hranom. U svibnju 2020. Europska komisija predstavila je strategiju Od polja do stola, politički okvir koji je temelj Europskog zelenog plana. Tom strategijom nastoji se ubrzati prelazak na održiv prehrambeni sustav koji bi trebao imati neutralan ili pozitivan učinak na okoliš. Obuhvaća nekoliko ključnih mjera poput smanjenja upotrebe kemijskih pesticida, gnojiva i antibiotika, promicanja ekološke poljoprivrede te osiguranja sljedivosti hrane i transparentnosti. Na taj način Europska unija odgovara na klimatske promjene, štiti biološku raznolikost i poboljšava javno zdravlje. Cilj strategije je i borba protiv prijevara povezanih s hranom te povećanje otpornosti prehrambenih sustava na krize poput pandemija i klimatskih šokova. Ključnu ulogu u njoj ima sustav pravila Unije koji obuhvaća cijeli prehrambeni lanac, a uključuje stroge propise i kontrole u svim fazama. Glavni dijelovi obuhvaćaju propis o higijeni hrane, standarde zdravlja i dobrobiti životinja, kontrole zdravlja bilja i zahtjeve za označivanje hrane. Europska agencija za sigurnost hrane osnovana je 2002. kao znanstveni oslonac Unijine politike sigurnosti hrane. Primarna joj je uloga pružiti neovisne znanstvene savjete i procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje. Naime, procjenjuje rizike povezane s prehrambenim lancem od polja do stola te objavljuje znanstvena mišljenja na kojima se temelje zakonodavstvo i politike Europske unije. Osim toga, blisko surađuje s nacionalnim tijelima za sigurnost hrane te na taj način potiče dosljedan pristup procjeni rizika i komunikaciju diljem Unije. Kroz rad svojih odbora, kao što je Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Europski parlament nadzire predložene mjere i osigurava da su usklađene s najvišim standardima sigurnosti hrane te da štite interese potrošača. Kako bi se zajamčila sigurnost hrane u Europskoj uniji, svi moraju odigrati svoju ulogu, od oblikovatelja politika i znanstvenika pa do proizvođača i potrošača hrane. Održavanjem visokih standarda i njegovanjem kulture sigurnosti i odgovornosti, Europska unija postavlja globalni standard i osigurava da je hrana na našim tanjurima sigurna, hranjiva i proizvedena na održiv način. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
5: Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony unijních občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou z unijních institucí, jejíž zástupci jsou voleni přímo. A volby do Evropského parlamentu se řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešním díle se podíváme na to, jak ve volbách do Evropského parlamentu funguje samotné hlasování. Každých 5 let volí občané Evropské unie poslance do Evropského parlamentu, kteří je v následujícím funkčním období budou zastupovat. Letos se bude volit 720 poslanců, což je o 15 více, než má současný parlament. Každou zemi zastupuje jiný počet poslanců a přesné číslo se řídí takzvaným principem sestupné poměrnosti. To v praxi znamená, že země s větším počtem obyvatel sice volí více poslanců, ale celkově na jednoho poslance připadá také více obyvatel, které má zastupovat, než je tomu v případě menších zemí. Každou zemi musí zastupovat minimálně 6 a maximálně 96 poslanců. Průběh samotných voleb se v jednotlivých zemích může mírně lišit, ale hlavní princip zůstává pro všechny stejný. V mnoha zemích mohou voliči hlasovat pro celou politickou stranu, jednotlivé kandidáty nebo využít kombinaci obou těchto metod. Ve volbách do Evropského parlamentu platí tzv. Systém poměrného zastoupení. To znamená, že počet křesel, které strana v parlamentu získá, je přímo úměrný počtu hlasů, které strana obdrží od voličů. Kdo všechno ale může jít volit? Evropských voleb se můžete zúčastnit, pokud jste občanem členského státu Unie a splňujete požadovaný věk pro účast ve volbách ve své zemi. Ve většině zemí je věková hranice stanovena na 18 let, ačkoliv v Rakousku, Belgii, Německu a na Maltě mohou lidé volit už od 16, v Řecku pak od 17 let. Občané Unie, kteří žijí v jiném členském státě, mohou volit buď ve své zemi, nebo ve státě, kde aktuálně bydlí. Musí si ale vybrat, nelze volit na obou místech zároveň. Takže jak vlastně hlasování v těchto volbách probíhá? Při samotném hlasování budete mít k dispozici seznam politických stran s nominovanými kandidáty. Pro danou stranu hlasujete tak, že ji označíte na hlasovacím lístku. Nezapomeňte, že pokud zaškrtnete celou politickou stranu, hlasujete tím pro její poslance v pořadí, v jakém je strana nominuje. Každá strana si totiž před volbami stanoví pořadí, v jakém budou jednotliví kandidáti případně zvoleni. Počet zvolených poslanců se pak odvíjí od počtu hlasů, které strana získá. V některých zemích však můžete hlasovat buď pro toto dané pořadí, nebo podpořit konkrétní kandidáty ze seznamu. Po uzavření volebních místností se hlasy sečtou a podle toho se následně rozdělí křesla. Jednotlivé strany jsou tak v Evropském parlamentu poměrně zastoupeny podle toho, kolik voličů pro ně hlasovalo. Váš hlas tak rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat. Je to zodpovědnost nás všech a každý z nás v ní má svoji roli. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: první chvíle, kdy Rusko v únoru 2022 zahájilo svou nelegální invazi na Ukrajinu, stojí Evropská unie neochvějně na straně Ukrajiny a jejího lidu. Ruskou agresi opakovaně odsoudila, uvalila na Rusko sankce a poslala Ukrajině značnou finanční, humanitární i vojenskou pomoc.
1: Slava Ukrajině!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: V dnešním podcastu se podíváme, jak situace aktuálně vypadá, jak na ní Unie reaguje a jaký dopad mají na Rusko uvalené sankce. Podle monitorovací mise OSN pro lidská práva, bohužel na Ukrajině stále přibývají ztráty na životech. Koncem roku 2025 se počet obětí v řadách ukrajinských civilistů vyšplhal na více než 15 000 a dalších 40 000 utrpělo zranění. Válka způsobila jednu z největších vysídlovacích krizí v historii. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uvádí, že téměř 13 milionů lidí na Ukrajině stále potřebuje naléhavou humanitární pomoc. V zemi samotné stále zůstává okolo 4 milionů vysídlených obyvatel a do okolního světa uteklo z Ukrajiny více než 5 milionů uprchlíků. Mnozí z nich stále netuší, co si v nadcházejících letech počnou. Ukrajinská ekonomika je i nadále pod obrovským tlakem. Přestože se mu snaží odolávat, rozsah způsobených škod je skutečně masivní. Podle nejnovějších odhadů Světové banky, OSN, Evropské komise a ukrajinské vlády by náklady na rekonstrukci a obnovu země přesáhly 500 miliard eur. Astronomické škody válka napáchala i na životním prostředí. Po 4 letech bojů se způsobená ekologická zkáza vyšplhala odhadem zhruba na 75 miliard eur. Konflikt vyvolal obrovské emise skleníkových plynů, rozsáhlé lesní požáry podél frontové linie a trvalé znečištění jedněch z nejúrodnějších zemědělských polí v celé Evropě. Od začátku války poskytly Evropská unie a její členské státy Ukrajině celkovou podporu ve výši přibližně 177,5 miliardy eur. V roce 2025 dokonce Evropská unie předstihla Spojené státy a stala se pro Ukrajinu největším poskytovatelem podpory, včetně té vojenské. Z celkové částky se více než 65 miliard eur vyčlenilo konkrétně na vojenskou pomoc. Unie tak Ukrajině poskytla stovky tanků a sofistikované systémy protivzdušné obrany. Přibližně 32 miliard eur je ještě potřeba rozdělit. Kromě toho na plné obrátky pracuje také nástroj pro Ukrajinu, specializovaný program finanční pomoci Unie, který bude do konce roku 2027 zajišťovat Ukrajině stabilní pomoc v celkové výši 50 miliard eur. Pravidelné vyplácení této pomoci je podmíněno ambiciózním plánem reform a investic, který vypracovala ukrajinská vláda. Finanční podpora ale není jedinou cestou, jak Unie napadené zemi pomáhá. Výrazně také zvýšila tlak na finance ruské vlády. Do konce roku 2025 na Rusko uvalila celkem 19 balíčků sankcí. Ačkoliv sankce vedly ke zvýšení inflace v zemi a celkovému úpadku ruské ekonomiky, Evropský parlament nadále upozorňuje na to, že Moskva využívá své stínové flotily k jejich obcházení. Je tedy nesmírně důležité, aby sankce byly uplatňovány co nejefektivněji. Evropský parlament se o přísnější sankce pro Rusko a větší podporu Ukrajiny zasazuje dlouhodobě. Významným průlomem bylo zřízení mechanismu úvěrové spolupráce pro Ukrajinu. Tento inovativní nástroj využívá mimořádné příjmy z imobilizovaných ruských státních aktiv ve výši téměř 300 miliard eur ke splácení úvěrů poskytnutých Ukrajině. Skupina G7 se sice dohodla na úvěrovém balíčku ve výši 45 miliard eur, Evropský parlament ale nadále usiluje o to, aby byl zmrazený ruský majetek konfiskován v celé jeho výši. Rusko by tak za způsobené škody bylo nuceno zaplatit. Kromě Evropy a Ukrajiny své vlastní návrhy na ukončení války předložily i Spojené státy americké. V listopadu 2025 po nástupu prezidenta Trumpa přišly USA s návrhem 28-bodového mírového plánu. Ten zahrnoval například příměří, odevzdání některých okupovaných území Rusku a podmíněné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu ze strany Spojených států. Plán rovněž obsahoval ustanovení, podle něhož by Ukrajina musela v budoucnu omezit svou vojenskou kapacitu a vzdát se snahy připojit se k NATO. Ukrajinští a evropští lídři považovali tyto body za problematické a zúčastněné strany s nimi také nesouhlasily. Předsedkyně parlamentu Roberta Metsolová se v dubnu 2022 stala prvním vysoce postaveným představitelem Unie, který po začátku invaze navštívil Kyjev. Na plenárním zasedání parlamentu v listopadu 2025 zopakovala tento rozhodný závazek.
1: Parlament pevně stál za ukrajinským lidem již od prvního dne a stojíme za ním dodnes. Jsme vděční a plní naděje, že společně se Spojenými státy postupujeme směrem k míru. V Evropě ale máme jasno, že se musí jednat o skutečný mír. Důstojný, spravedlivý a svobodný. Především to ale musí být mír postavený na zásadě, že o Ukrajině se nebude rozhodovat bez Ukrajiny.
0: Předsedkyně Metsolová na závěr uvedla, že Unie učiní vše, co je v jejich silách, aby tento mír pomohla zajistit. Evropský parlament je neochvějným zastáncem evropské budoucnosti Ukrajiny. Jednání o jejím členství v Evropské unii započala v červnu 2024 a Ukrajina v uplynulém roce intenzivně pracovala na tom, aby své zákony sladila s unijními standardy. Cesta ke členství bude ještě náročná. Unie ale ve svém odhodlání nepolevuje. Nebojuje se totiž jen o územní celistvost jedné země, ale také o základní evropské hodnoty, jako je demokracie, svrchovanost a dlouhodobý spravedlivý mír. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
4: Premiul Lux, premiul european de film al publicului, ediția 2025. Cele 5 filme înscrise în competiție la ediția din 2025 a premiului Lux, premiul european de film al publicului, sunt Animal, Dahomey, Flow, Intercepted și Julie Keeps Quiet. Animal este o dramă scrisă și regizată de Sofia Exarhu, regizoare din Grecia. Sub soarele arzător al Greciei, animatorii dintr-o stațiune all-inclusive situată pe o insulă se pregătesc pentru noul sezon turistic. Kalia este șefa grupului. Pe măsură ce vara înaintează și presiunea de la locul de muncă se face simțită, nopțile sunt tot mai epuizante, iar demonii interiori ai Kaliei ies la lumină. Dar când reflectoarele se aprind din nou, spectacolul trebuie să continue.